0: ihir d'ar náí atám ó manahain a rinn an sort rud a seo ar fáin am líantí gar duinn seo a gomán chlunar de bhí ar duine duna cenrádaíché agus mai cinse seo mí bhar goróla hidí artistí a gomán chlunar agus a géisiart leis na ar bháin na ceannairí seo ó chiú na géalaige An mó tegus go bhí acu a gomán chlunar, ní hontáid de chi ar a bharla, bhí siad a gcónaí chó dingáilta sin agus dobar se. Nó bhfuil se dóithreit na scóil an ggóil arid másan ó chiú agus arid éilih ar na rangan í ggóil éit ní mar seo a tarlú ggóil toras an méid a tarlún ar na ceirtha fásta. Tan tailemh an agus mar dre san síl thocra ré a choúin sinna a gomán chlunar.
1: Well, sin é, is daithe gurú comman chlenard, bíon gaili ca gónaí am al feiste, ach is daithe gar hairlaí airu mór nar a hasi nar an comman chlenard, creu da chonu na gaili ca cinniu gamau gynnehna tid an angrihi ar fad an gaili ca rada fi einta úr agus nuala agus beidio radica i gynnam, ach is cinti gurú se í agus is cinti gur sin a fáa a wala a gaili ca colaidir an is am a fhairste agus a tásí. A bhí daoine...
2: Sean an tarú? Sean
1: an tarú?
0: Tá rásin ar a halle am a chodjart an seo fásta da wanu fel fhairste tú hén. Ar ís, ta ma cinti gwrn seo brod i'n tart go wal ar a dyni yn seo ar maid yn yw agos le copla siarting yn ysgrifennu gwaith i'r ffrastr ar sgol sawri fe cracting gyrsort. Pisa ba gyle mae'r dyrsio dan pactor omlan at yn seo gwael lehyd a eich Constable Eris fe gracting a gyhyr fel ffarstio.
3: Ac yn si cwrn si ôl o'r mychrau fe'n seo sio'n tri hw blyn dwi fe'n seo. Agus bí mac chagas le cumal clonar, luí tú cumal clonar, agus ag reacta excel a turas agus anad na fuisiga a reithna bliana a tá sé jazz hacan seo a hann bliain agus na haina cíarna eacal tegan dini a rás agus is dea chóar hei sin.
0: Gan dout. Bunny to salt us a chagas. Ní a chagóni forest, ta caid a góni va cruhui agus mar dyrt garage. Na máclain na iad siúdad na síród a bhalú leat, agus cormhar lú ar maidin ní a í a bháil, ní a se fórast dí níos fracu.
3: Sian, no, is bráli mar teagas, agus ní am i brianda go fáil, agus níl na scolarí brianda is go fáil an rost tóachtí.
0: Mar hoog siad málú mór dan na múnstri in seo ar maidin ní a rádio, mar sin is teach hóra an maidin. Tessam mar si fuivrú, tu mar jú, ie, wá mar si haran ar leafur, agus bachat na sí go fuéisil af. Art, ha joclam tú leg in a hiúl, ta tu comu gwaj vór in a lehinta seo. Dyr ydw, ie chiarhw dwi'n da rydyn siarta o'r anfag sy'n wegan tu mwyn.
4: Wna sygad yn eich hannu clor eist ar waihw a Vicky, agos ni'n mysio yn sy'n chaham o'r ffarsio, cwy cyt slat wol sio, fi'n lwyr sy'n ogym, agos ffwlsiw ar na mal o fe, agos gydirach, cyr efloed yng ngi dwrna ma, waihw a Vicky, cymdyn na lwyr hi, a ta ffyr wai da ola mori, agos yn oi me hen yn fan o ffarsio fi agnio waigam ar Vicky, agos gydirach, mae'r ogol sgyr, agos da fri jana gaharihe, Is shom mi far scale a hannig con bailins na ross of his luhid liv hain. Johnny Hamishin kincha vi ferda fi fwincha agus Neddy Frank lesh kemmer kem. Jesh ji shal bliana la shan ban ma griana a tractor na fein of na rem a han yirinya chihe a wajinga chihe stu ansacht ma chrihu a vicky hain yel.
0: Tá mai. Tá ibhile basta ar maidí inniu. Art Hughes san ar gojart in sin agus gara míle mai gafar fad rosin agus la hewa agus la garage fast. Is the pillu ar na rangani in seo ar maidí inniu agus is cinch mar dúrp matan tau. Ar ushu da stí a fólam wafar ar maidí inniu. Hannig ma shemo sa donalia gwasan sin fasta ar maidí inniu gase amon chegis agus tím. Fintan de brún wum in seo fasta bimu jacantla fintan ar bwelbog homai dinye. Dan hyd dram dy hygys gyda fi yn sio ysgol sawri fy cracting ffos. A ta, ba'n yle rôm yn sio nes rosio ni wara hw rosio dy gael lleol oran dyn i'r modin?
5: Ta, mae gael yr eit yn clar bog jail.
0: Un ta mwy. Chwyl yma gwyl ochr dwr y chart yn ysg o ten ffos y bytw drannoi y grichel y lein fflau lleol na hyr. Na chwyl yma gymrytw y lleol eich afrin môr ffos dy?
5: Be, fe mae cael ag afrin na fflaia, afrin gheilige yn sio yma ffarsta le lin na fflaia, agos ag dwi'n gymor le sin le Patrick Davy, agos niart cael tari eintach agos chwr chan a chwr yn sin as tir o'n ffasta, dwi'n gymor leis.
0: Ys cynnsio e act fawr ton, agos gynnyri lat na ta mae cynnsio gyr ochr special ta fes yn sin le lin fflaia chiol na heran. Mwrs yn conia am y jaring le sin chiol, ta roi sin i wara hw lin yn sio agos mwyd crylw bior maedyn o sgol sawri fe cracting na brian na sio fi hi agus seo, rois